0: Rádio Hana posiluju životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.

0: počasí. Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v 1000 metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Nejedem do Prostějova hledat poštovní schránko. Řeknete si, taková prkotina. Pokaváč si ale město spojíte s básníkem Jiřím Wolkrem, tož až nejste daleko od básnické sbírky Host do domu a slavné poštovní schránke, která není jenom nejaká lecjaká věc. A tož to by bylo, aby takovou schránko v jeho rodném městě neměle. Je přerozeně modrá a roh olece, na kterým visí, je v tímto případě nároží mezi náměstíma T.G. Masaryka a Žižkovým. Tato přepomínka Jiřího Wolkra byla odhalená koncem roku 2025 a k samotnímu básníkovi si můžete přesednout tak 50 metrů dál na lavičko z jeho sochou. K Wolkrově poštovní schránce nemusíte chodit jenom tak zbuhdarma, je plně funkční, tož do ní můžete vhodit třeba čomkarto z Prostějova.
1: Tady je Rádio Hana.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes mobilní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kilkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé párty, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co mi ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: počasí.
1: Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v 1000 metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska se vedáme znova do času dávně pradávných. Hradiště nad Hlínskem na Přerovsko bylo 5000 let zpátky hlavním centrem obchodu a služeb na dolním toku Bečve. Významu odpovídalo místama až 5 metrů vysoký opevnění. Ani tak to místní neochránilo před pokrokem v podobě měděných nástrojů. Te začle vytlačovat z trho kamenné vercajk, který ho byly řemeslníci na hradišťo Ohlínska velcí producenti. Dneska byste toť takovou dobovou průmyslovou zónu hledali marně. Lokalita byla systematicky zkoumaná archeologem Jiřím Pavličkem v letech 1967 až 1971. Dávnou slávu připomíná informační cedula s popisem, jak to tam kde se fungovalo. Na hradiště si můžete odskočit po modré z Lipníka nad Bečvou, kolem vede aj cyklotrasa.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
5: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Rádio Haná.
6: Nejlepší hudební výběr.
7: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, co se, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes mobilní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš jako hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemích nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Vaše letní rádio.

temperamentní, přesně taková je Nena a Kim Wilde v tomhletom společném duetu. Hrajeme si na Hané nejlepší hudební výběr, začínáme spolu sobotu a prodloužený víkend, protože volno je až do pondělka. Po 7. hodině si samozřejmě dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr, těšíme se. Hit za

0: 7 je aktuální čas a na Hané jedeme dál.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Stíží se nám průjezd areálem fakultní nemocnice Olomouc. V neděli se kvůli stavební činnosti uzavře část ulice za nemocnicí a za uzavřený úsek se autem dostaneme jenom po objížďce. Uzavírka tu bude do konce srpna, píše o tom Report.cz. Úspěšnou sezónu si chválí Moravské divadlo Olomouc. Na jeho představení přišlo celkem 98 tisíc diváků, což je meziročně o 4 tisíce víc. Průměrná návštěvnost dosáhla 80% kapacity představení. Nejvíc diváků přitáhl muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie. Varování před požáry vydali nad Moravou meteorologové. Kvůli horku a suchu výstraha platí pro Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj, a to až do soboty. Lidé by v přírodě neměli kouřit ani rozdělávat otevřený oheň.
4: Hrozí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru na střední a jižní Moravě, hlavně díky nižším úhrnům srážek po vlně veder a mírnému až čerstvému severozápadnímu větru, který bude dosahovat místní nárazy kolem 55 km hodině. V dalších dnech riziko vzniku a šíření požáru vzhledem k očekávaným srážkám pomine. Štefan Hanžák, ČHMU.
3: Připomeneme, že v Olomouckém kraji už dříve vyhlásil hejtman Ladislav Okleštěk období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Do odvolání tu tak platí přísný zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí i používání pyrotechniky.
1: Sport.
3: Do dalšího klubu v NHL míří český hokejový golman David Rittich. Už to bude 7. tým v jeho kariéře v prestižní hokejové soutěži. 33-letý golman chytal uplynulou sezónu za New Yorkské Islanders a nově podepsal roční smlouvu s New Jersey.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
5: i o

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jaká je předpověď v našem regionu o víkendu? V sobotu počítáme s jasnou nebo polojasnou oblohou. Nejvyšší teploty přes den mezi 19 a 24 stupni Celsia, v 1000 metrech a na horách potom okolo 15 stupňů. Foukat bude mírný vítr. V neděli potom naměříme stejně, ale počítáme s vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami a místy taky s bouřkami.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nane, škorpíci, you and I, 7 hodin, 14 minut, patříme k sobě, vy a Rádio Hana, díky moc, že posloucháte, přejeme naprosto pohodovou sobotu. Máme pro vás fotbal, letní kino i velkou šermířskou akci. Ano, o 7:30 si povíme, kam můžeme společně vyrazit za zábavou. Tak určitě poslouchejte dál, bude taky Adam Ďurica a teď už naše víkendové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co mi ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Na Hané pro vás máme ten nejlepší hudební výběr a taky tu nejlepší zábavu. Za chvilku už bude 7:30. Olomoucká Sigma pokračuje ve své letní přípravě na hřišti ve Slatinicích. Dneska tady v sobotu hrajeme s Banskou Bystricou od 10:30 a z Kroměříží pak od 17. hodiny, takže klidně přijďte zafandit. Zdravíme taky letní kino v Mostkovicích. Dneska je na programu česká krimikomedie Poberta. Zítra Někdo to rád v Plzni, ve kterém hraje třeba Donutil, Lábus nebo Zedníček. Geniální obsazení. Začátek na letňáku v Mostkovicích vždy v 21:30. A na zámku Plumlov nás čeká velká šermířská akce. Dobývání Plumlova anebo bojová umění středověku. Můžeme se potkat teď během toho prodlouženého víkendu až do pondělka. Bude i dětský rytířský turnaj, pohádky a také draví ptáci. Takže šermíři, letňák, fotbal, vyberte si a rozhodně se bavte na Hané.
1: Rádio Haná.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráči, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: fanoušky. A otázka zní, kdo pak je vlastně úplně největší hvězdou toho letošního šampionátu. Co myslíte, Ronaldo, Messi? Možná bychom to měli zkusit trochu víc na sever.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
0: Bylo, nebylo, žil byl malý norský viking a ten v 5 letech skočil do dálky z místa 163 cm. Dodnes je to prý oficiální světový rekord v této věkové kategorii. Malý viking vyrostl, je mu 25 a teď hraje za norskou reprezentaci. Navíc je ambasadorem norského rybářství a bez svého lososa nedá ani ránu. Co ovšem dává, jsou góly. Už teď se stal historicky nejlepším střelcem celého Norska. Erling Haaland. Díky rozjetému mistrovství světa ve fotbale je z něj absolutní král, tedy aspoň na sociálních sítích. Norský blondák Haaland je snad v každém fotbalovém storičku, v každém videu. A všichni jsou zvědaví, jak dopadne nedělní osmifinále Norska s Brazílií. Tak co? Na koho byste si vsadili vy?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

Radio Hannah.

0: závěr. Máme ho pro vás samozřejmě i v rámci našeho prodlouženého víkendu, takže co nabídne sobota po 8. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude to třeba PH. Taky Huntrix. A protože pokračuje italské léto na Hané, tak kdo ví, třeba už v další hodině pro vás budeme mít italskou kávu a taky zpěváka, který se jmenuje Tiziano Ferro. Uvidíme, uslyšíme. Rozhodně máme pro vás taky aktuality z regionu, počasí i dopravu. Jdeme na to.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web šumperk.cz.
2: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí novou posilu pro svůj dorost. Z Karviné na Hanou přestoupil mladý brankář Ondřej Čiš, který se narodil v roce 2010. Do prvoligového Ačka si sice ještě nějaký čas počká, ale olomoucký klub o svém úlovku už teď s radostí informuje fanoušky na webu.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Prodloužený víkend do pondělka nabídne vesměs polojasno. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, a to hlavně v noci. A častější prý budou na horách. Jinak nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů. Ale pozor, do Evropy údajně míří další vlna horkého počasí. Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že výraznější vedra se do Česka dostanou přibližně v druhé polovině příštího týdne. Tak to určitě budeme sledovat.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují drobné opravy na třídě Svobody, taky máme dál omezení na Tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice. V rámci druhé etapy je teď uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu. Od Hněvotínské po Karafiátovu už je to průjezdné. Taky máme hlášenou policejní hlídku v Zábřehu na Olomoucké a nehoda se momentálně řeší na Vyškovsku na silnici Ivanovice-Pustiměř. Osobák tady narazil do stromu, tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: otázka zní, co tam máme dál.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je sobota, je 4. července a v Americe slaví Den nezávislosti. U nás má svátek každý Prokop a je tu ještě jedna perlička zanácké historie. Podle dochovaných údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
1: Rádio Haná, kalendárium.

Užíváme sobotu, ano, připomínáme, že je tu prodloužený víkend, volno do pondělka, takže otázka zní, jaké máte plány. Klidně nám napište na náš rádiový Facebook a my vám taky poradíme, protože třeba ještě dneska máme paraatletiku v Olomouci na stadionu T1.

0: zákutek a spousta muziky. Dneska na Sokolce v Nákle a ještě máme o tomto víkendu jízdu králů. To znamená dnes i zítra. Kroje, řemesla, průvod, dechovka a hlavně hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce.
1: Rádio Haná.
2: S námi Vítek, kam vyrazit. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Milí a vážení, rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026 a vem tam ségru.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: OK, tak tohle to je Shania Twain, sobota a nejlepší hudební výběr tady u nás nahaná i ve 8:45. A za chvilku pošleme i Imagine Dragons. No a teď už taky balíme kufry a frčíme na letiště.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
3: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, který odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
2: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
3: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příručně zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
2: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
3: Taky děkuji.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: i tenhle ten hvězdný song od kapely Krištof nás nahané baví. Přejeme krásnou a pohodovou sobotu, užíváme si společně prodloužený víkend, volno budeme mít až do pondělka a hlavně užíváme si dál italské léto nahané, možná už to bude.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. hodině každopádně pošleme činasky.
2: Posílám ti pusu, víc jsem napsat nestih.
0: Bude Olí Mars.

0: Teď ještě zprávy, počasí, doprava a nahané. Jedeme dál.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet, většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Vězný Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V zápase proti Kapverdům otevřel skóre svým celkově 20. gólem na mistrovství světa, čímž znovu vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Argentinský kapitán tak fanouškům ukázal, že ho na šampionátu střelecký apetit rozhodně neopouští.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, očekáváme polojasnou sobotu i neděli. Přehánky se mají objevit jen ojediněle, a to hlavně na horách. Také v pondělí budeme mít sluníčko s trochou mraků a pokud někde lehce sprchne, bude to zejména na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty by se během prodlouženého víkendu měly pohybovat nejčastěji kolem 25 stupňů. Avio se dál drží na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak aktuálně máme hlášenou nehodu na Prostějovsku, je to v Plumlově na hlavním náměstí, jde o srážku osobáku s cyklistou. A ještě se zaměříme na obuv, klasické letní žabky nebo na zouváky jsou na pláž. Super, ale za volant ne. U pedálu se mohou žabky zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou pak chybět zlomky vteřiny. Tak na to myslete a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

pro ty, co se dovolají a také zaregistrují na radiohana.cz, je prodloužený víkend pro dva přímo v italském Bergamu. Dvě noci a tři dny. Je to samozřejmě výzva. Vy už

k významným osobnostem moderní italské pop music. To je Tiziano Ferro. Takže jdeme hrát. A další italský megahit je tady. A vy můžete volat 585 22 55 88.

0: Léto na Hané. Ano, přátelé, tohle je Tiziano Ferro, který je známý svými chytlavými rytmy, ale třeba i takovými to emotivními baladami tady u nás.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak přátelé, je tady sobota a my tady máme

0: věcí.
1: Přesně tak. Je nebezpečné nahýbat se z okna. Pericoloso a buongiorno, tak to je dobře, ale Františku, já pro tebe mám ještě jednu lekci italštiny a vůbec se toho neboj. Františku, řekni teď do vysílání sere.
0: Sere.
1: A řekni nere.
0: Sere, nere.
1: Sere, nere. To znamená italsky temné večery. Takže teď už umíme i sere, nere, temné večery. Jo, ale to je fakt pravda. Takže i když máme pocit, že jako teď jsme byli hodně odvážní, sere, nere, normálně, nahlas, hodně, temné večery.
0: Sere, pojď. Nere.
1: Na Rádiu Hana. Kávička je tvoje a když se zaregistruješ ještě na radiohana.cz, je tam možnost, že si uděláš s někým výlet do italského Bergamu. Takže Francesco, držíme palce, měj se krásně.
0: Všem posluchačům Rádia Hana, děkuji. Naschle.
1: Ahoj.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Na start.

0: do kuchyně, jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Radio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: všechny. Je tady sobota, je tady prodloužený víkend, ano, volno až do pondělka. Otázka zní, jaké máte plány? Klidně nám to napište i na náš radiový Facebook. A my se společně podíváme na hrubou vodu na Olomoucku. Tady máme totiž dneska divoký západ. Ta akce se měla konat vlastně minulou sobotu, ale kvůli tomu šílenému vedru jsme ji odložili na dnešek, takže rýžování zlata, indiánská stezka nebo jízda na koni dneska na hrubé vodě od 11. do 16. hodiny. Máme tu taky guláš fest v Dlouhé Loučce v Zámeckém parku nebo v Majtíně u Rybníku a ještě připomínáme nedělní dřevorok fest. Nebojte se, je to na pohodu, v pondělí se nejde do práce, takže můžeme opravdu zakalit tradičně v areálu zámku Dřevohosticích. Budou tady kapely Dimitri, Tublatanka, Vysáči, Alkohol Mňága nebo třeba Morčata na útěku. Tak se budeme těšit.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
2: Tady je Rádio Hana.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valdagang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus,
0: přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
2: Mother of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Rádio Hana. Milujeme víkend.
7: Doufal jsem, že

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Zajedem do Prostějova hledat poštovní schránko. Řeknete si, taková prkotina. Pokavať si ale město spojíte s básníkem Jiřím Volkrem, tož až nejste daleko od básnické sbírky Host do domu a slavné poštovní schránke, která není jenom nejaká ledzjaká věc. A tož to by bylo, aby takovou schránko v jeho rodném městě neměle. Je přerozeně modrá a roh olece, na kterým visí, je v tímto případě nároží mezi náměstíma T.G. Masaryka a Žižkovým. Tato přepomínka Jiřího Volkra byla odhalená koncem roku 2025 a k samotnímu básníkovi si můžete přesednout tak 50 metrů dál na lavičko s jeho sochou. K Volkrově poštovní schránce nemusíte chodit jenom tak zbuhdarma, je plně funkční, tož do ní můžete vhodit třeba čomkarto z Prostějova.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: 24,90 a Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Nahané vzpomínka na Whitney Houston, 90. osobní strážce. Nejlepší hudební výběr tady u nás taky po 10. hodině v našem sobotním jukeboxu, kdy se taky podíváme na vaše vzkazy a pozdravy na našem rádiovém Facebooku. Takže co dáme po 10.
1: Hit za

0: italské těstoviny. Je docela možné, že v další hodině budeme servírovat další italský megahit. Že by Umberto Tozzi... Určitě poslouchejte a sledujte to. Teď už pro vás máme aktuální informace z regionu, počasí, dopravu.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci, je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
4: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
3: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Chystáte se na dovolenou mimo Česko? Dejte si velký pozor na nastavení mobilu, protože obyčejné posílání fotek nebo poslech hudby na pláži se vám může prodražit i o 10 000 korun. Raději si proto předem pečlivě zkontrolujte podmínky datového roamingu, ať vás po návratu domů nečeká nepříjemně drahé překvapení.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v sobotu.
1: Počasí.
0: Nejprve se zaměříme na noční červencovou oblohu. Teď jsou prý moc hezky k vidění, takzvané svítící mraky. Jsou ve výšce kolem 80 km nad zemským povrchem a protože jsou tak vysoko, tak je i po západu slunce stále osvětlují jeho paprsky. A díky tomu mohou mít v noci nádhernou, stříbřitou až namodralou barvu. Tak co, už jste viděli tuhletu noční nebeskou krásu? Taky víme, jak bude o tomto víkendu, víceméně polojasno a k tomu 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že i sváteční pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty prý budou podobné.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se aktuálně mění křižovatka pražská Erenburgova, staví tu přechody pro chodce a taky nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak nehodu máme hlášenou v Litovli na ulici Žerotínova. Je to srážka osobáku s cyklistou, podobné komplikace, osobní auto a kolo také v Šumperku v ulici Československé armády. A bouráme taky na D1 u Vyškova na 220. kilometru. Tady máme v sobě nákladák a osobák. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Čubo.

0: zaměřeno do kempu Žralok na Plumlově. Dneska se tady koná sraz Trabantů. Jaké jsou vaše další plány, co máte samozřejmě vy v Merku, tak to nám určitě napište na náš rádiový Facebook. My jedeme dál a na další pozdravy se určitě ještě mrkneme.
1: Rádio Hana.

nahne Cyndi Lauper o tom, že holky si chtějí užívat srandu a zábavu, o tom, jak máte nabitý program, jestli máte v plánu spíš nějakou tu romantiku nebo třeba papírování. Budeme mluvit už za chvilku. Určitě zůstaňte s námi naladěni na letní vlnu tady u nás nahne. Jukebox pokračuje.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24. 6.
2: Tady je Rádio Hana.

We love to love. Vzpomínka na rok 1990. Na Hané milujeme nejlepší hudební výběr. Tohle je PM Samson. Sobota pokračuje, pokračuje taky náš jukebox, kde zjišťujeme, jaké máte plány, co máte programu, jako třeba Michaela, ta to bude mít hodně nabité, ten program. Dcerka jede na indiánský den s koňmi a Míšu samotnou čeká velká jízda. V úterý půjde na líčení.

0: tak ten tráví prý víkend papírováním, ale ten důvod je vlastně skvělý, protože Lukin si dává dohromady doklady do nové práce. Tak hlavně ať se daří a my posíláme další song. Je tady Sombr.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Užijte si horké letní dny u vody. Aquapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Tady je Radio Hana.

rádiový Facebook, jaké plány vlastně máte. Píše nám třeba babička Michaela, že hlídá vnuka a za krásné vysvědčení ho vzala na dvihočky do krytého bazénu, taky na dobrý oběd. A ještě je čeká zábava s legem. Jana posílá pozdravy z Pardubic, tady fandí a taky hraje na kulečníkovém turnaji. Prý je to tady jako každý rok naprosto super a Květa má naprosto jasno, jde na to velmi jednoduše a efektivně, její plán na dnešek kolo, relax, zasloužený odpočinek a my posíláme další songy, je tu Sonic. Radio.

0: dopolední čas, 10.55 a jedeme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
3: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
1: Sport.
3: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.

0: Káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude, teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v pondělí začne v Olomouci modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů. Až do srpna se to tady zcela zavře, až do srpna to tady bude úplně uzavřené a projíždět bude moci jen olomoucká MHD. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se pak dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku U Drápala. Tady se ovšem na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu. A pojďme aktuálně, nehodu máme hlášenou na Šumpersku ve Velkých Losinách. V ulici Rudé armády je to ťukanec dvou osobáků a bouráme taky ve Valmezu na ulici Masarykova, kousek od toho kruháče se Zašovou. Tady jde o srážku osobního auta s cyklistou. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana.
1: A Jukebox. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: všechny naše sledující. Posluchač Radek posílá pozdrav z Egypta. Vytáhli jsme děti poprvé k moři, jsou mega spokojené, což je pro nás rodiče ta největší odměna. Petr Pospíšil dneska balí a vyráží na sever na dovolenou do Švédska a Honza píše, že v neděli si dá parádní výlet, jede s kamarádem do Polska. A je tady ještě jedno velké ahoj! Pozdravujeme totiž všechny fotbalisty na Sokolce v Horce. Právě se účastní turnaje v Malé Kopané, tak ať se daří. A my posíláme fotbalovou Shakiru.
1: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: je Rádio Hana.
1: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
0: Radio Hana, tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
2: Radio Hana.

0: 18.90 až do 7. července. Kaufland.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Rádio Hana. Milujeme víkend.

vdala, ano, už je to vdaná žena. Tak přátelé, kamarádi, ať už máte pracovní nebo odpočinkový víkend, my tady hlavně máme další zdravice, které se nám zhromažďují na rádiovém Facebooku. Jirka Protivánek alias Proťas zdraví z Jílového u

0: těšíme. Samozřejmě buďte ve střehu, protože italský song je soutěžní, je to signál a vy pak můžete rovnou zavolat do našeho sobotního juboxu. No a teď už budeme řešit zásadní otázku, kdo je asi ten nejhvězdnější fotbalista na letošním mistrovství světa. Myslíte, že to Ronaldo nebo Messi, anebo bychom se měli podívat spíš víc na sever?
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Bylo, nebylo, žil byl malý norský viking a ten v 5 letech skočil do dálky z místa 163 cm. Dodnes je to prý oficiální světový rekord v této věkové kategorii. Malý viking vyrostl, je mu 25 a teď hraje za norskou reprezentaci. Navíc je ambasadorem norského rybářství a bez svého lososa nedá ani ránu. Co ovšem dává, jsou góly. Už teď se stal historicky nejlepším střelcem celého Norska. Erling Haaland. Díky rozjetému mistrovství světa ve fotbale je z něj absolutní král, tedy aspoň na sociálních sítích. Norský blondák Haaland je snad v každém fotbalovém storičku, v každém videu. A všichni jsou zvědaví, jak dopadne nedělní osmifinále Norska s Brazílií. Tak co? Na koho byste si vsadili vy?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
4: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
5: Tady je Rádio Hana.

0: navíc pokud se zaregistrujete na našem webu radiohana.cz, jste i ve hře o pěkný výlet pro dva přímo do italského Bergamu. Soutěžní song, signální song už je připravený, bude to Umberto Antonio Tozzi, rodák z italského Turína, který mimochodem v roce 1987 vyhrál hudební festival Sanremo. My pamětníci víme a vy už volejte 585 22 55 88 italské těstoviny zdarma a teď Umberto Tozzi, jedeme dál.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a lupy.

0: Dabadam, dabadam, tohle je Umberto Tozzi, italské leto nahané, jeho písně známe všichni, Ti Amo, Gloria, anebo právě Tu, jsou to celosvětové hity a mimochodem zpívalo se to i česky, konkrétně Tu proslavil Petr Rezek, v češtině se ta písnička jmenuje Jsi. My tady máme chvilku před 12. další kolo našeho italského léta a na drátě by měl být náš posluchač Pavel. Zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Ano, takže buongiorno, Paolo. Tak uděláme si spolu další lekci italštiny, ještě než předáme ty naše italské těstoviny. Takže prosvištíme si osobní zájmena. Tak Pavle, jak se řekne já, zopakuj po mně, jo, jo,
1: jo,
0: jo, to jsem jo. Já. To, co jsme před chvilkou slyšeli v té písničce Ty, tak to je Tu.
1: Ano, jo, Tu.
0: Jo, Tu. A my, jako Rádio Hana, se řekne Noi.
1: Jo, Tu, Noi.
0: Jo, jo, Tu, Noi. Já, ty a my. Hele, krásný. Paolo, bravo,
1: děkuji.
0: Bravissimo. Perfetto. Takže naučili jsme se zase nějaké základy z italštiny a hlavně ty si pochutnáš italské těstoviny. Velikánskou hromadu tady pro tebe máme nachystanou, tak doufám, že se těšíš, až si uděláš nějakou italskou specialitu z těch těstovin. Je tak?
1: Určitě, my doma milujeme těstoviny, takže to se zužitkuje raz, dva, to bude super.
0: Takže moc pozdravujeme do Tovačova, opatruj se a krásný víkend, ahoj.
1: Děkuji, ahoj, ahoj.
0: Čau, čau.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
2: Rádio Hana.

0: Red Sirim, tak tohle je vzpomínka na zpěváka s úžasným chraplákem. Tohle je nahané Joe Cocker. Ať už trávíte léto jakkoliv a s kýmkoliv, tak my jsme rádi, že také ladíte Rádio Hana. Hrajeme si dál i po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Dáme taky zpěváka Mikaela, který mimochodem velice rád a velice často jezdí na Sardinii.

0: Máme pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web šumperk.cz.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí novou posilu pro svůj dorost. Z Karviné na Hanou přestoupil mladý brankář Ondřej Čiš, který se narodil v roce 2010. Do prvoligového Ačka si sice ještě nějaký čas počká, ale olomoucký klub o svém úlovku už teď s radostí informuje fanoušky na webu.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Prodloužený víkend do pondělka nabídne vesměs polojasno. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, a to hlavně v noci. A častější prý budou na horách. Jinak nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů. Ale pozor, do Evropy údajně míří další vlna horkého počasí. Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že výraznější vedra se do Česka dostanou přibližně v druhé polovině příštího týdne. Tak to určitě budeme sledovat.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál omezení. Na Tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice, v rámci druhé etapy je teď uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu. Od Hněvotínské po Karafiátovu už je to průjezdné. Částečná uzavírka je taky na křižovatce Holická Šlechtitelů. Doporučená objízdná trasa vede po ulici Sladkovského, Týnecká a Keplerova. Projedeme to v obou směrech. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady máme uzavírky na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova. Dopravní omezení je to kvůli opravě kanalizace, a to až do 24. července. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vysíláme Rádio Haná.
1: Hezké poledne.
0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.

0: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je sobota, je 4. července a v Americe slaví Den nezávislosti. U nás má svátek každý Prokop a je tu ještě jedna perlička zanácké historie. Podle dochovaných údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: Vítejte u zpráv.
1: Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet. Většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst v České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník.
0: Sport.
1: Vězný Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V zápase proti Kapverdům otevřel skóre svým celkově 20. gólem na mistrovství světa, čímž znovu vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Argentinský kapitán tak fanouškům ukázal, že ho na šampionátu střelecký apetit rozhodně neopouští.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Očekáváme polojasnou sobotu i neděli. Přehánky se mají objevit jen ojediněle, a to hlavně na horách. Také v pondělí budeme mít sluníčko s trochou mraku a pokud někde lehce sprchne, bude to zejména na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty by se během prodlouženého víkendu měly pohybovat nejčastěji kolem 25 stupňů. A bio se dál drží na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá tu údržba až do konce prázdnin, uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. A ještě se zaměříme na obuv. Klasické letní žabky nebo na zouváky jsou na pláž super, ale za volant ne. U pedálu se mohou žabky zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou pak chybět zlomky vteřiny. Tak na to myslete a dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: do práce i na zahrádky. Sobota má s Rádiem Haná ten správný náboj a my jsme nadšení, že si s námi užíváte prodloužený víkend. Ano, v pondělí bude sváteční volno a jestli budou otevřené obchody, to zjistíme na reportu. Díky, že ladíte Hanou.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Haná s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile klidí.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezónně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané už přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemí nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Hana.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
2: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
0: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Chystáte se na dovolenou mimo Česko? Dejte si velký pozor na nastavení mobilu, protože obyčejné posílání fotek nebo poslech hudby na pláži se vám může prodražit i o 10 000 korun. Raději si proto předem pečlivě zkontrolujte podmínky datového roamingu, ať vás po návratu domů nečeká nepříjemně drahé překvapení.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o víkendu.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Nejprve se zaměříme na noční červencovou oblohu. Teď jsou prý moc hezky k vidění, takzvané svítící mraky. Jsou ve výšce kolem 80 km nad zemským povrchem a protože jsou tak vysoko, tak je i po západu slunce stále osvětlují jeho paprsky. A díky tomu mohou mít v noci nádhernou stříbřitou až namodralou barvu. Tak co, už jste viděli tuhletu noční nebeskou krásu? Taky víme, jak bude o tomto víkendu, víceméně polojasno a k tomu 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že i sváteční pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty prý budou podobné.
2: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka Pražská, Erenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu už od pondělka. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Začne tu výměna mostních závěrů a my tak do září musíme počítat s kyvadlovým provozem. V Zábřehu na silnici 44. A i když v létě není úplně super hits, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Víkend společně.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Hana.
2: Hello.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Možná taky o víkendu musíte makat a my vidíme, jak jste akční a jaký máte tah na branku. Fandíme vám a dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. To je značka Ideál. Všechny vás zdraví vaše letní rádio Hana.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: čem se píše?
1: Jakoby přišla celička Olomouc. Moravské divadlo má za sebou mimořádně úspěšnou sezónu. Jak píše Olomouc.cz, navštívilo ho téměř 100 000 lidí. Pokud máte smysl pro humor a šikovné ruce, tak se určitě zapojte do 7. ročníku naší Hanácké neckyjády. Akce se letos na Pádle v Horce koná 1. srpna. A jak se přihlásit, tak s tím nám poradí Report a taky web hanackaneckyjada.cz. A ještě zdravíme Zábřeh, kde se už za pár dnů 11. července koná Velclův kvadriatlon. To je plavání, běh, kolečkové brusle a horské kolo. Další podrobnosti k tomuto závodu pro nás má také šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Rádio Hana.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
1: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
0: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
2: Sport.
0: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
2: Počasí.
3: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v pondělí začne v Olomouci modernizace na křižovatce na náměstí Hrdinu a do srpna bude vlastně zcela zavřená. Projíždět tu bude moci jen olomoucká MHD. Po dokončení prací na náměstí Hrdinu se pak dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku u Drápala. Tady se na modernizaci semaforů ovšem bude pracovat za plného provozu. A ještě připomínáme, že v létě, kdy bývá celkem dost vedro, tak to může mít i vliv na naši pozornost za volantem. Hlavně v horku můžeme mít pomalejší reakce, takže když se cítíme malátní nebo unavení, radši zastavíme na nějaké to občerstvení a protáhneme se. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší hudební výběr. Dál hrajeme a bavíme.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.

0: Rádio Hana.
1: Tady to žije.
0: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Kam vyrazit?
1: Je tady prodloužený víkend a s námi taky ta nejlepší zábava. Mimochodem, dneska se v Olomouci koná mistrovství České republiky v Malé Kopané. Hraje se na umělé trávě v Řepčíně, takže přijďte zafandit. Na zámku Plumlov zase máme velkou šermířskou akci. Potkáme se teď během prodlouženého víkendu. Až do pondělka bude i dětský rytířský turnaj, pohádky a draví ptáci. Taky připomínáme nedělní Dřevorockfest. Tradičně v areálu zámku v Dřevohosticích budou tady kapely Dimitri, Tubla Tanka, Vysáči, Alkehol, Mňága anebo Morčata na útěku. Na nákle máme dneska Disney den. Na pohádkový program zveme hlavně naše děti. Jsou tady Piráti, Bíly, Skákací hrady, Fotokoutek a spousta muziky. Na Sokolce v nákle. O tomto víkendu taky Jízda králů, dnes i zítra kroje, řemesla, průvod, dechovka a hlavně Hanácký trojboj v Doloplazích u Olomouce. A ještě tady máme šíleně žlutý animák Mimoni a Monstra. O tomto víkendu promítáme v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově anebo v Boskovicích. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
0: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
0: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
0: S námi jste ve hře každý den.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piláči, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
8: Tohle je Rádio Hana.

0: Je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

0: Máme pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Mozart v Olomouci má zase rozbitou nohu. Písková socha skladatele Wolfganga Amadea Mozarta na Horním náměstí se stala opět terčem vandalů. Někdo ji poškodil špičku boty. Řeší to městská policie Olomouc. K opravě dojde nejdřív na konci července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přípravy na vznik vysokorychlostní tratě v regionu na Přerovsku mezi Prosenicemi a Hranicemi začnou průzkumné vrty pro přípravu tratě, která tu zrychlí spojení. Vrty mají začít letos v srpnu a skončit v únoru 2027. Podrobnosti má report.cz. Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město chce vystrnadit vizuální smog. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Víc o tomto tématu má web šumperk.cz.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí novou posilu pro svůj dorost. Z Karviné na Hanou přestoupil mladý brankář Ondřej Čiš, který se narodil v roce 2010. Do prvoligového Ačka si sice ještě nějaký čas počká, ale olomoucký klub o svém úlovku už teď s radostí informuje fanoušky na webu.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Prodloužený víkend do pondělka nabídne vesměs polojasno. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, a to hlavně v noci. A častější prý budou na horách. Jinak nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů. Ale pozor, do Evropy údajně míří další vlna horkého počasí. Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že výraznější vedra se do Česka dostanou přibližně v druhé polovině příštího týdne. Tak to určitě budeme sledovat.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dál omezení. Na Tabuláku, kde se opravuje Stupkova ulice, v rámci druhé etapy je teď uzavřený úsek od Kmochovy po Karafiátovu. Od Hněvotínské po Karafiátovu už je to průjezdné. Částečná uzavírka je taky na křižovatce Holická Šlechtitelů. Doporučená objízdná trasa vede po ulici Sladkovského, Týnecká a Keplerova. Projedeme to v obou směrech. A ještě se podíváme do Prostějova. Tady máme uzavírky na Bezručově náměstí a v ulici Krapkova a Reslova. Dopravní omezení je to kvůli opravě kanalizace, a to až do 24. července. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

výlety. I takhle může vypadat dnešek na Hané. Možná se válíte u vody, anebo na večer chystáte nějakou romantiku. Jsme tu s vámi a pro vás, vaše letní rádio Hané.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Příjemný poslech z Rádia Hana. 104 zápasů a 48 nejlepších světových týmů. Letošní mistrovství světa ve fotbale nabízí nevídanou podívanou. My pro vás sledujeme každé důležité utkání a to nejpodstatnější vám shrneme v ucelené podobě. Sledujte dění v Americe s námi. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
2: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
3: Bylo, nebylo, žil byl malý norský viking a ten v 5 letech skočil do dálky z místa 163 cm. Dodnes je to prý oficiální světový rekord v této věkové kategorii. Malý viking vyrostl, je mu 25 a teď hraje za norskou reprezentaci. Navíc je ambasadorem norského rybářství a bez svého lososa nedá ani ránu. Co ovšem dává, jsou góly. Už teď se stal historicky nejlepším střelcem celého Norska. Erling Haaland. Díky rozjetému mistrovství světa ve fotbale je z něj absolutní král, tedy aspoň na sociálních sítích. Norský blondiák Haaland je snad v každém fotbalovém storičku, v každém videu. A všichni jsou zvědaví, jak dopadne nedělní osmifinále Norska s Brazílií. Tak co? Na koho byste si vsadili vy?
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná.

0: taky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
2: Tady je Radio Hana.

0: 11 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Máme v Olomouci dostatek veřejných toalet, většina jich je v centru, ale zda jich je dost, je v Olomouci vleklé téma. V rubrice Fórum olomouckého reportu na webu report.cz nyní najdete vyjádření olomouckých zastupitelů napříč politickým spektrem. Zda současný stav postačuje.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nové místo k procházkám a odpočinku máme v Hranicích. Jde o nábřeží řeky Bečvy v Kropáčově ulici, které prošlo obnovou. Přibyla tu zeleň a zázemí pro turisty a chystá se pokračování obnovy. Plánuje se tu kavárna. Na kole rádi jezdíme ve Valašském Meziříčí. Sdílená kola tu zaznamenala od spuštění projektu asi 60 000 výpůjček. Radnice proto službu prodlouží aspoň do října. Valašské Meziříčí patří mezi 5 měst České republice, které službu využívají nejvíce, píše o tom Deník.
0: Sport.
2: Vězný Lionel Messi dál přepisuje fotbalovou historii. V zápase proti Kapverdům otevřel skóre svým celkově 20. gólem na mistrovství světa, čímž znovu vylepšil svůj vlastní střelecký rekord. Argentinský kapitán tak fanouškům ukázal, že ho na šampionátu střelecký apetit rozhodně neopouští.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, očekáváme polojasnou sobotu i neděli. Přehánky se mají objevit jen ojediněle, a to hlavně na horách. Také v pondělí budeme mít sluníčko s trochou mraku a pokud někde lehce sprchne, bude to zejména na severovýchodě regionu. Jinak nejvyšší denní teploty by se během prodlouženého víkendu měly pohybovat nejčastěji kolem 25 stupňů. Aby ho se dál drží na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech. Probíhá tu údržba až do konce prázdnin. Uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. A ještě se zaměříme na obuv. Klasické letní žabky nebo na zouváky jsou na pláž super, ale za volant ne. U pedálů se mohou žabky zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou pak chybět zlomky vteřiny. Tak na to myslete a dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nezapomeňte, Rádio Haná v tom jede s vámi.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na Rádiu Haná s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká.

0: Prodej domácí zeleniny a ovoce v biokvalitě. Již tuto sobotu 4. července od 6 ráno. V Olomouci na Lascích, ulice Dlouhá 64.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je sobota, je 4. července a v Americe slaví Den nezávislosti. U nás má svátek každý Prokop a je tu ještě jedna perlička zanácké historie. Podle dochovaných údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci, je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Novinky plánuje na městském hřbitově Prostějov. Chystá se rekonstrukce smuteční síně. Dojde hlavně na modernizaci čekárny.
3: Předmětem zakázky jsou stavební a interiérové úpravy čekárny, které zahrnují výměnu podlahových krytin, stropních podhledů, dveří, zařizovacích předmětů i sedacího nábytku. Součástí rekonstrukce bude také úprava dispozice sociálního zázemí, kde vznikne bezbariérové WC. Modernizací projdou rovněž prostory určené pro výstavu rakve.
2: Doplnila za město Prostějov Jana Gáborová. Chystáte se na dovolenou mimo Česko? Dejte si velký pozor na nastavení mobilu, protože obyčejné posílání fotek nebo poslech hudby na pláži se vám může prodražit i o 10 000 korun. Raději si proto předem pečlivě zkontrolujte podmínky datového roamingu, ať vás po návratu domů nečeká nepříjemně drahé překvapení.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled?
1: I v sobotu

0: Strava, cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Nejprve se zaměříme na noční červencovou oblohu. Teď jsou prý moc hezky k vidění, takzvané svítící mraky. Jsou ve výšce kolem 80 km nad zemským povrchem a protože jsou tak vysoko, tak je i po západu slunce stále osvětlují jeho paprsky. A díky tomu mohou mít v noci nádhernou stříbřitou až namodralou barvu. Tak co, už jste viděli tuhletu noční nebeskou krásu? Taky víme, jak bude o tomto víkendu víceméně polojasno a k tomu 25 stupňů. A zatím to vypadá tak, že i sváteční pondělí nabídne hlavně sluníčko s trochou mraků a teploty prý budou podobné. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka pražská Ehrenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu už od pondělka. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Začne tu výměna mostních závěrů a my tak do září musíme počítat s kyvadlovým provozem. V Zábřehu na silnici 44. A i když v létě není úplně super hits, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: dní divočinu a možná celý víkend trávíte poctivě v práci, tak posíláme hodně energie. Posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Tohle je vaše letní Rádio Haná, tak se dál skvěle bavte.
1: Rádio Haná. Milujeme víkend. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Master of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Radio Hana. Tohle je nová domácí muzika. Nová domácí muzika.
2: Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Autem jezdíme skoro každý den, ale letadlem většina z nás jenom párkrát za život. Není divu, že před dovolenou přichází otázky, stres a občas i zbytečné chyby. Jak si užít leteckou dovolenou bez nervů, na to budeme hledat odpovědi v našem prázdninovém seriálu. Na telefonu vítáme Kateřinu Pustějovskou z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
1: Jaké jsou letos nejčastější chyby při balení kufru? Jaké jsou vaše zkušenosti?
2: Tak tou nejčastější chybou bývá to, že lidé podcení rozdíl mezi příručním a odbaveným zavazadlem. To znamená, že si do příručního zavazadla zabalí věci, které tam nepatří, nebo naopak nechají důležité věci v kufru, které odevzdávají. Vždycky jde třeba o léky nebo elektroniku, které by měly mít vždycky u sebe. Velkým tématem jsou také rozměry a váha zavazadel. Každá letecká společnost má totiž jiná pravidla. My doporučujeme vždycky cestujícím se před odletem zkontrolovat pravidla a povolené rozměry zavazadel. Vlastně každá letecká společnost to uvádí na svých webových stránkách.
1: Dobře, co si lidé stále myslí, že si mohou vzít sebou do letadla, ale bezpečnostní kontrola jim to nakonec zabaví?
2: Nejčastěji jsou to tekutiny, lidé si vezmou větší lahev s pitím nebo větší balení kosmetiky a u bezpečnostní kontroly to pak musí všechno vyhodit. Pravidla jsou přitom velmi jednoduchá, maximálně 100 ml na jednu nádobu. Druhá věc, která lidi často překvapí, je zase opačný problém, to je to, co nesmí do odbaveného zavazadla. To je například různá elektronika, elektronické cigarety, powerbanky nebo různá zařízení s bateriemi. Ty musí být vždy v příručním zavazadle. Obecně doporučujeme mít všechno cenné u sebe, doklady, peníze, elektroniku, léky, protože kufr může být zpožděný, ale to příruční zavazadlo máte celou dobu pod kontrolou.
1: Inu, milí posluchači, věříme, že i díky těmto typům bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dnešní host, děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
1: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
0: Sport.
1: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
0: Počasí.
3: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v pondělí začne v Olomouci modernizace na křižovatce na náměstí Hrdinu a do srpna bude vlastně zcela zavřena. Projíždět tu bude moci jen olomoucká MHD. Po dokončení prací na náměstí Hrdinu se pak dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku U Drápala. Tady se na modernizaci semaforů ovšem bude pracovat za plného provozu. A ještě připomínáme, že v létě, kdy bývá celkem dost vedro, tak to může mít i vliv na naši pozornost za volantem. Hlavně v horku můžeme mít pomalejší reakce, takže když se cítíme malátní nebo unavení, radši zastavíme na nějaké to občerstvení a protáhneme se. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

0: čem se píše?
1: Jakoby přišla celá celička Olomouc. Moravské divadlo má za sebou mimořádně úspěšnou sezónu. Jak píše Olomouc.cz, navštívilo ho téměř 100 000 lidí. Pokud máte smysl pro humor a šikovné ruce, tak se určitě zapojte do 7. ročníku naší Hanácké neckyády. Akce se letos na Pádle v Horce koná 1. srpna. A jak se přihlásit, tak s tím nám poradí Report a taky web hanackaneckyada.cz. A ještě zdravíme Zábřeh, kde se už za pár dnů, 11. července, koná Velclův kvadriatlon. To je plavání, běh, kolečkové brusle a horské kolo. Další podrobnosti k tomuto závodu pro nás má také šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.

0: Hitní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Haná.
2: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
3: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
2: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
3: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát, volume doprava.
2: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Tady je Rádio Haná. Hezký večer.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
1: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
0: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Zatímco jinde se zběsile kliká.

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum, taky pětky, a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná, tady jsme doma.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Hezký večer.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je sobota, je 4. července a v Americe slaví Den nezávislosti. U nás má svátek každý Prokop a je tu ještě jedna perlička zanácké historie. Podle dochovaných údajů by dneska měl svůj narozeninový den nejvyšší člověk, který kdy žil tady u nás v Česku, rodák z Chromče, obr Josef Drásal. Údajně měřil 241 cm. Malý, velcí, tlustí, tencí, jsme tu pro vás i v červenci. Je 4. a my se dál skvěle bavíme na té správné letní vlně.
0: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: K létu patří voda, koupání, opalování a za pěkného počasí vám moc rádi hrajeme i k bazénům. A těm budou patřit nejbližší vteřiny. Ve vysílání Rádia Hná je bazénový specialista z Olomouce Tomáš Kelkovský. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Povězte, na co všechno musí člověk myslet při kupování nového bazénu?
2: Při kupování nového bazénu je potřeba myslet na tom, kde bazén umístím, kolik do toho chci investovat peněz a svého času a jak chci bazén využívat, jestli celoročně nebo jenom sezóně, že si postavím bazén na sezónu.
1: Co všechno nabízí moderní bazény? Máme chytré ledničky, chytré telefony, chytré kávovary a podobně. Existují i moderní chytré bazény? A případně co umí?
2: No, v dnešní době už můžete pořídit bazén ovládaný pomocí umělé inteligence vlastně přes mobil, takže bazén vám hlásí veškeré aktuální situace, co se u něho děje, jakou má teplotu vody, všeho, jaké máme pH, jaký máme chlor, cokoliv. Přes moderní aplikaci, hodně oblíbené jsou to bazény vlastně ovládané přes tu umělou inteligenci, šetří to váš hlavně čas.
1: Umělá inteligence se za nás nerozhodne, jestli ten bazén na zahradě postavit na zem anebo do země. Jaké jsou výhody a nevýhody volně stojících bazénů versus bazénů v zemi?
2: Výhody volně stojících bazénů určitě jsou plus rychlá montáž. Jednoduchá montáž, kterou zvládnu i své pomocí. Bezpečnost, že ho mám nad zemí, nemůžou mi tam spadnout miláčci domácí nebo děti dokonce. Nevýhody tady těch bazénů, že jsou pouze sezónní, jo, že musíte po sezóně tento bazén rozdělat, uklidit, zase někde uskladnit na zimu. Výhoda kopaného bazénu, ano, vyšší investice, ale mám ho navždy, nabízí více prostoru pro vaši vlastně představivost, ale hlavně více výbavy. Můžete tam mít různé protiproudy, různá světla a různá příslušenci, která do tady těchto bazénů vlastně na zemí nejdou.
1: A závěrečná otázka, Tomáši, jakou nejčastěji chybu dělají lidé při čištění bazénu na zahradách?
2: Nejčastější chyba, setkávám se s tím denně minimálně 10krát, při čištění bazénu, vysávání bazénu. Všichni vysáváme přes filtrování, přes písek a neuvědomujeme si, že vysáváme vlastně jakoby přes síto. Je potřeba vodu vždy vysávat pryč do odpadu a dopouštět zároveň čistou vodu, pak se nám podaří bazén udržet krásně čistý.
1: Podle čeho vybírat bazén na zahradu, jaké jsou trendy, na co dát pozor, jak se o něj starat, to všechno už víme. Naším hostem byl bazénový specialista Tomáš Kelkovský ze společnosti Mountfield Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
1: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
0: Sport.
1: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
0: Počasí.
3: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.